0: Víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
1: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
2: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
3: Já jsem teda sotva přijela, momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
0: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města, zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
2: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
4: Těšíme se na afterparty.
5: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
6: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
0: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
7: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
8: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
7: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
9: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
7: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
8: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
7: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
9: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
7: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
11: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
12: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
10: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
11: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
10: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je šestitýdenní mládě Guérézy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guérézy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guérés, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tady ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guérézy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guérézy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guéréza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guérézy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu, a vzhledem tomu, že jsme letos

0: dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našího temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
1: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
2: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
4: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
5: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
6: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
7: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
5: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
7: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
5: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
7: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
5: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
8: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
9: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
10: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
8: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
11: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
8: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
12: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
8: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
3: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
13: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
14: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
13: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
14: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
13: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
3: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
15: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
16: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
15: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
17: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
18: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
15: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
19: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
20: Super.
21: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
15: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
8: Anna Břenková, televize Polar.
3: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
22: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
23: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
22: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
24: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
25: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
22: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady Veroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele parskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu, a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojené, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Mám budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázané. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zákaz zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat.

0: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
1: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce a pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
0: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
2: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
0: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
3: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
0: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
1: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
0: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
3: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
0: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Pracovníci Olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
1: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
2: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí Olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
3: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
4: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
2: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
4: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
1: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
4: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
1: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
5: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
6: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
7: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
5: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
8: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu
9: klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
5: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
10: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
5: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
11: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
12: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
11: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
12: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
11: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
13: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
14: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
13: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
15: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
16: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
13: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
17: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
18: Co na to říkáte?
19: Super.
20: Ježíš, samozřejmě ne.
18: Jako nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
13: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
19: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
20: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
19: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
21: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
22: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
19: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Dal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu dostěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
6: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
8: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční Výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé Výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to je jako lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky. Každý měl jakoby vlastně oddíl, bylo samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova. Bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, jak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor, že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý youtuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela, momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto,

0: Tlačí pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
1: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na guerézy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
0: Guerézy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
2: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý dva roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
0: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
3: Guereza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
0: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
2: V Čechách jsou to tři zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
0: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.

0: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
1: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
2: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
1: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
2: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
1: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru,
2: který umí vodu provzdušnit. O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
4: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
5: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že vyhledává na našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
6: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
4: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
7: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
4: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
8: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
4: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
3: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
9: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
10: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
9: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
10: Celková délka je zhruba něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
9: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
3: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
11: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
12: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
11: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
13: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
14: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
11: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
15: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
16: Super.
17: Ježíš, samozřejmě ne. Nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
11: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
4: Anna Břenková, televize Polar.
3: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
16: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
18: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
16: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
19: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
20: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
16: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným a ti ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svoji energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady Veroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu, a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova. Bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar, Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to měl v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak se dáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor, že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je šestitýdenní mládě Guerrézy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrézy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerréz, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného

0: Malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
1: Guereza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
0: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
2: V Čechách jsou to tři zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
0: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
4: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
5: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
4: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
6: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
7: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
4: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
3: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
8: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
9: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blíži.

0: blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
1: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
0: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
1: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Šálek kávy vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
3: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
4: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
5: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Jim přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
3: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
6: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
3: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
7: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
3: Za 4 roky se opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
2: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
8: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
9: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
8: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
9: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako kupříkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
8: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
10: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
11: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
10: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
12: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
13: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
10: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
14: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
15: Super.
16: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
10: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
3: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
17: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
18: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, Milotic, Vlkoše, ze Ždánic, a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různí krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různé ornamenty a podobně.
17: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka

0: Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
1: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králu, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králu. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
2: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
0: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulé především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec to tu odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jako by ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele parskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu, a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkaj, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny. A kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímat. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystali jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry

0: budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
1: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
3: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
4: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
2: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
3: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
2: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
4: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
2: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrézy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrézy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerréz, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tady ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrézy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrézy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerrézy angolské

0: malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
2: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
3: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
2: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
4: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
5: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
2: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
1: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
6: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
7: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
8: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
9: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
7: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
9: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
7: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
9: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb,

0: ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
1: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
3: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
4: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
5: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
3: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
6: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
3: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
7: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
3: Za 4 roky se opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
2: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
8: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
9: My už to využíváme historicky asi od roku 2018. V té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
8: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
9: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako kupříkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže od tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
8: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
10: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
11: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
10: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
12: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
13: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
10: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
14: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
15: Super.
16: Ježíš, samozřejmě ne. Nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
10: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
3: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
17: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
18: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, Milotic, Vlkoše, ze Ždánic, a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
17: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
19: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
18: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
17: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně.

0: zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfréda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
1: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
2: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
3: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
4: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
3: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
4: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
3: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
5: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
6: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
3: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
1: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
7: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
8: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
7: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
9: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
7: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
10: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
11: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
7: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar Čeladná.
1: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
12: Ahoj.
1: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
12: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
1: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
12: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
12: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30-vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
12: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to, sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle děláme.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
12: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímat. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň něco viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá.

0: ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
1: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival Fižo se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
0: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
2: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
3: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to a horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
0: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
5: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
6: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
7: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
8: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
6: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
8: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
6: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
8: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
6: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, televize Morava.

0: Šálek kávy vlídne slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
1: V pavilonu E Opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
2: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
3: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
1: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
4: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
1: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
5: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
1: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
6: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
7: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
6: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
7: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudovány.

0: Ne, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
1: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
3: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
4: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
3: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
5: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
6: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
3: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
7: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
8: Co na to říkáte?
9: Super.
10: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
3: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
11: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
12: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
13: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
12: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
14: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
15: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal na ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělá jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
12: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným a ti ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
6: Jaký je tady ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
8: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než 100letou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotiv se dá podívat.

0: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
1: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
0: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční Výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve Výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
1: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
0: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve Výtopni. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
2: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
4: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý youtuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit

0: Tahle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madonna mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studence slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
2: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá, je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
4: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředků MHD.
3: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
5: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
4: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dělat, když vás otočím, tak vyjet z horem, potom
5: no
4: nemáte hůru,
5: tak
4: hornáta,
5: no.
4: Na minou volbu nemáte.
3: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
4: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
3: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
6: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
7: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
8: Našim zase značky.
3: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
4: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
3: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
9: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak, aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
3: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
10: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
11: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
10: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
12: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
13: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
14: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
10: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
11: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
10: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
8: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
10: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
10: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
17: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
16: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
17: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
18: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
19: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
20: Určitě je to důležité, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
16: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
10: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
21: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
10: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
22: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
10: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
21: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
10: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
0: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalandu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
10: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
1: Náš

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra.

0: Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
1: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
2: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
1: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
4: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
5: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
4: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
5: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
4: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
5: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie React-EU výši 96 milionů korun.
4: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
6: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
7: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
6: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
7: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
6: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
8: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
9: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
10: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
6: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
7: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
11: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
12: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
13: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně na výši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
11: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
14: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
15: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
11: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
14: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
15: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
11: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
16: Schlachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
17: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
16: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Taky nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmaltského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmaltské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Náš Rychmalt, Sokol Rychmalt a město Rychmalt. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně 1 kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky, máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problémů, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5. místním šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiální?
11: Ano,
0: je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. A takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebyt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
11: Tak my teďko odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu. Mm-hmm.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první a tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Anežka tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Anežka, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlu Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: krásná značka.
7: Já se potřebuju dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, a nebo doporučuju tady, když vás otočím, tak běhat s horem, potom
7: no
5: to nová nahoru,
7: no,
5: tak
7: horná,
5: tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
12: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK

0: Staňkově o domácí mistrovské tituly.
1: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
0: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
2: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
3: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
4: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
0: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
1: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
0: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
5: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
0: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
6: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
0: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklor. folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem to

0: festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
1: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
3: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
4: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
3: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
4: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, rozpěšenou pro hasiče. Máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
3: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
4: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
3: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
5: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
6: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
5: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
6: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
5: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
7: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
8: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
9: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
5: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
6: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
10: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
11: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
12: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
10: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
13: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
14: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města a přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
10: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
13: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
14: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
10: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
15: Schlagwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazily do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
16: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
15: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje 100. narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmaltského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmaltské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Náš Rychmalt, Sokol Rychmalt a město Rychmalt. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. A takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motocrossovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět.
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žilízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu. Mhm.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že

0: je právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
1: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
0: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
1: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
2: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první a tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
0: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
0: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků. A myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou. Zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
1: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
2: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška. Takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
0: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
0: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no to já nevím, no, tak to musím vůbec tak takhle.
7: Na jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Nechám se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
7: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i pod

0: takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
3: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
4: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
6: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
7: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
6: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
8: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
6: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
9: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
6: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
1: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
2: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
1: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
2: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
1: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
2: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
1: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
4: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
3: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
4: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
3: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
5: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
6: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
7: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
8: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
9: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
10: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
8: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
11: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
12: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
8: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
11: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy. Revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
12: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400 letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
8: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
13: Slachwerkgroep Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
14: Přijeli naši naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
13: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: nedávno, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje 100. narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmaltského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmaltské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Náš Rychmalt, Sokol Rychmalt a město Rychmalt. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťavy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City.

0: Trinity Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
1: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
2: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
3: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
2: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
3: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
2: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
3: 30 až 40 5 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
2: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
1: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
4: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
5: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
4: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
6: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
7: Dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
4: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
8: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
4: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
5: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
4: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
1: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končel. Ahoj.
9: Ahoj.
1: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
9: Ano, ano.
1: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
9: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svobota a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
1: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
9: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
1: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
9: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
1: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65, to jsou opravdu malí kluci, ne?
9: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
1: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
9: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
9: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou pohodovat další dobu a je jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
9: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
9: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou stoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrch oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřán, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
9: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
9: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
9: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
9: Děkujeme moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: krásná značka.
7: Já se potřebuju dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
7: no
5: nemáte nahoru,
7: no,
5: nebo hornáta,
7: no.
5: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
6: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
6: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme

0: tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
1: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
2: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
3: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
4: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
5: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
6: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
5: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
7: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
5: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
6: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
5: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
8: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
5: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
9: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
5: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád

0: tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
2: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostily jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
4: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
5: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
4: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
6: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
4: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
7: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovávané tradičním způsobem s moderními prvky, folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
4: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
4: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
8: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022. Takže nyní jsme zde

0: čtvrtým rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
1: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
0: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1975 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnou tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
1: Stanice pro téměř stovku hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
0: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
1: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
4: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
3: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
4: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
3: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
5: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
6: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
7: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
8: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
9: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
10: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
8: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
11: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
12: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
8: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
11: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
12: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
8: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
13: Slachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
14: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
13: Mě město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týden v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmaltského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmaltské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychmalt, Sokol Rychmalt a město Rychmalt. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor, být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A

0: Jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jano Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lokotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
1: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
0: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška. Takže

0: moc šťastná, že budu u toho.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
0: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá, je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: krásná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, a nebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
7: no
5: nebo nahoru,
7: no,
5: nebo hornáta,
7: no.
5: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Naším zase

0: značky.
1: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
2: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
1: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
3: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
1: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
4: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
5: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
4: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
6: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
7: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
8: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
4: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
5: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
4: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
9: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
4: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
10: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
4: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
12: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
11: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
12: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
13: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
14: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
15: Určitě je to důležité, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
11: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
4: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
0: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
4: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
15: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
4: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
0: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, to je krásné místo, takže třeba i to.
4: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
16: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
4: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
17: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
4: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají.

0: jsme schopní společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
3: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
4: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
3: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
5: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
3: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
6: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
3: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
7: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
0: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
7: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
0: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1975 5. Zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky

0: i celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
1: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
0: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
1: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
4: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
3: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
4: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
3: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
5: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
6: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
7: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
8: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
9: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
10: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.

0: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování čtvrté B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
1: která je zatím rozpočtově vyvýšení nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
2: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
0: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
1: Ani především tady část Nemíla na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
2: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400 letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
0: Městskou část před dvěma lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
4: Schlachwerk Group Naarden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
5: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
4: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září. To je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí. A chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje 100. narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Taky nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmaltského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmaltské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychmalt, Sokol Rychmalt a město Rychmalt. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna Šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor, být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těmi nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lokotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: tak
5: nad
6: to musím vůbec tak takhle.
5: Na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Všim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu

0: Lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
1: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
0: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
2: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam, ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
0: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
3: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovávané tradičním způsobem s moderními prvky, folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
0: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
5: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
6: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
5: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
6: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo většinu pro hasiče. Máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
5: Stanice pro téměř stovku hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
6: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
5: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasičit

0: hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
3: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
2: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
3: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
2: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
4: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
5: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
6: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
2: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
3: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
1: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
7: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
8: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
9: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
7: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
10: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
11: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 000 obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám s Povodím Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
7: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
10: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy. Revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
11: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
7: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
12: Schlagwerkgroup Narden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
13: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
12: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týden v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje 100. narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmaltského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmaltské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychmalt, Sokol Rychmalt a město Rychmalt. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor, být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těmi nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lokotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.

0: stupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: jasná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
7: no to
5: nemám nevím, nahoru,
7: no,
5: nad Hornáta,
7: no,
5: tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že jsem nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr předtěsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program,

0: Samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
1: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
2: No, s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
1: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
3: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovávané tradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
1: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
5: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
6: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
5: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
6: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo osvědčenou pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
5: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
6: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
5: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
4: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
7: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Vítá, Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.

0: Otvíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
0: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
2: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
3: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
4: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo. A jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
0: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
6: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
7: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
8: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
6: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
9: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
10: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
6: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
9: Ani především tady část Nemíla na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
10: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
6: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
11: Slachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
12: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
11: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na pětimístném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Hmm. Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Hmm. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, jo, to neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Hmm. Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe zónu, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Hmm. Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že

0: Měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Palovo studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
1: Letošní festival Pavlův studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
3: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
2: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
4: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
3: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet z horem, potom
4: no
3: nemáte nahoru,
4: no,
3: nad horná,
4: na
3: jinou volbu nemáte.
2: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
3: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci změnit časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
2: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
5: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
6: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby bohužel jsem se nechal ovlivnit.
7: Nevšiml jsem se značky.
2: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
3: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
2: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
8: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
2: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný – dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
7: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
14: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
15: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
16: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
15: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
16: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
17: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
18: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
19: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
15: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
9: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
20: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
9: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
21: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
9: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
20: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
9: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
22: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
9: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
0: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
9: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výše spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.

0: se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
1: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
2: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
1: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
4: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
5: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
4: Stanice nahradila 40 let starou, staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
5: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
4: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
5: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
4: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
6: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
7: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
6: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
7: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
6: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z

0: hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
1: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
2: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
3: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
0: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
6: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
7: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
8: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
6: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
9: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
10: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
6: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
9: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
10: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
6: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
11: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
12: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
11: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozhodnout.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Taky nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a Město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna Šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místním šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, po případě Klatovy, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody a takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat další dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou stoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou a čím lepší má motorku, tím líp jezdí, nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
11: Tak my teď, když jdeme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lochotině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lochotině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem, ale samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no
5: nemáte na hůru, nad
6: Hornáta,
5: na jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Našim zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
9: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
9: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
19: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
11: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí a

0: Evropské unie.
1: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
2: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
1: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
2: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo rozpočinu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
1: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
2: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
1: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
4: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
3: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
4: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
3: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
5: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba. Každý den něco, je to prostě bomba.
6: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
7: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany

0: Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
1: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
2: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
3: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků, tak aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
1: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
4: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
5: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
1: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
4: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
5: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov udělat taktéž protipovodňová opatření.
1: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
6: Slachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
7: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
6: město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, tam, kde jsme bývali.
0: Hmm. Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Hmm. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Hmm. Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřán, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Hmm. Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň

0: ta show je nádherná.
1: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
2: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
0: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
0: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky, a přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
1: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
2: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška. Takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
0: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtveřice tenorů, čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
0: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlu Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlu Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak běc horem, potom
6: no to
5: nemá nahoru,
6: no,
5: nad
6: Hornáta, no.
5: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Všim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
18: O
9: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
18: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
9: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
18: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
19: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
9: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodalant jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníku. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.

0: 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
1: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1975 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
0: Stanice pro téměř stovku hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
1: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
0: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
4: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
3: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
4: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
3: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
5: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
6: No je to tady úžasný, my zde jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
7: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
8: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
9: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun.

0: A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
1: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
2: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
3: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
4: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
2: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
3: Ani především tady část neměla na pravém břehu řeky Moravy. Revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
4: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400 letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
2: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
6: Schlachwerk Chrup Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
7: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
6: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legí, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40 5 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svobota a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, jo, to neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závody s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám. Dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
12: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
13: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
13: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
13: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně, a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně, a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit, a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl, a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí, a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné, a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
13: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku, a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
12: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh, a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A

0: tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek, a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp, a bude jí to čekat celý život. To je její úděl, a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jero Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku, a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia, právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce, a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků, a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky, a přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
1: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
0: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška. Takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, mm-hmm. kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
0: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: jasná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, nebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
7: no to
5: nová nahoru,
7: no,
5: tak horná,
7: to musím vůbec
5: takhle. Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Nevšiml jsem se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své

0: Že máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
1: Stanice pro téměř stovku hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
0: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
1: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
4: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
3: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
4: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
3: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
5: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
6: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
7: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
8: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
9: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
10: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně na výši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
8: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce.
11: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch

0: dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
1: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
2: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
0: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy. Revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
1: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400 letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
2: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
4: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
5: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
4: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje 100. narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmaltského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmaltské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychmalt, Sokol Rychmalt a město Rychmalt. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. A takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co rohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, aby se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 stupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, stupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak běhat s horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: no, tak nad Hornáta. Tak takhle.
5: Na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Všim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, rozpočinu pro hasiče. Máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř

0: celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
6: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
7: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
8: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
6: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
9: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
10: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
6: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hrá

0: odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
1: Ani především tady část neměla na pravém břehu řeky Moravy. Revitalizací jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
2: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400 letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
0: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
4: Slachwerk Chrup Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
5: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
4: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legí, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5. místním šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor, být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme žlízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu. Mm-hmm.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny Plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichýletní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: vzácná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dolec, když vás otočím, tak vyjet z horem, potom
7: no
5: nová nahoru,
7: no,
5: nad Hornáta,
7: no,
5: na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že jsem nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr předtěsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam, ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovávané tradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy události.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo většinu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.

0: evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
1: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
0: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
2: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
3: No je to tady úžasný, my zase jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
4: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo. A jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
0: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
1: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
6: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
7: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
8: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
6: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
9: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
10: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
6: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
9: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
10: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou

0: nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž a v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
1: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
3: Schlachwerkgroep Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazily do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
4: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
3: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svobota a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Hmm. Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Hmm. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat další dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislý na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Hmm. Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Hmm. Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High Enough, I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dodat, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: nahoru,
5: nad Hornáta. Na minulou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že jsem nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Nevím zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je se skok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníku. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy události.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo osvědčenou pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie React-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii.

0: Řivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
1: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
2: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
6: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
7: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
8: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně na výši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
6: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
9: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
10: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
6: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
9: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
10: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
6: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci

0: Ty totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
1: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazily do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
2: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
1: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: Bernu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Taky nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Náš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně 1 kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legí, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5. místním šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním

0: webu nebo na stránkách obcí.
1: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiální?
2: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
2: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. A takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
2: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
2: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
2: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
2: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
2: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat delší dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
2: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říká se, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanďanů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
2: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motocross, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
2: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
2: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
2: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mhm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
2: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem, ale samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 stupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, stupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku, zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dělat, když vás otočím, tak běhat s horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: no, tak to musím vůbec tak takhle.
5: Na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Všim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival.

0: Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
1: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
0: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
3: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
4: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy události.
3: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
4: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo většinu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
3: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
4: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
3: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
5: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
6: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
5: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
6: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
5: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
7: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko, všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.

0: Lázeňské infocentrum.
1: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
3: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
4: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
5: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
3: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
6: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
7: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
3: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
6: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
7: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov udělat taktéž protipovodňová opatření.
3: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
8: Schlachwerk Chrup Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
9: Přijeli na
0: naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu

0: ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli. Jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
1: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nárdenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: nedávno, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiální?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
11: Tak my teďko odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu. Mm-hmm.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace.

0: práce nebo takzvaně naslepo.
1: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
2: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
1: no to
2: nemá nevím, nahoru,
1: no,
2: nahoru,
1: tak
2: nahoru, nahoru, nahoru, na jinou volbu nemáte.
0: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
2: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
0: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
3: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
4: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
5: Nechám se ze značky.
0: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
2: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
0: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
6: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
0: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
7: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
8: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. A jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
7: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
9: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
10: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
11: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
7: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
8: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
7: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
12: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
7: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
13: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
7: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
5: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
14: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
5: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
15: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
16: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
17: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
14: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
7: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
18: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
7: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
19: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
18: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
7: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
20: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
7: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
21: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme

0: Podzim zasáhly Olomoucký kraj uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
1: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
2: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
0: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
3: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
4: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
0: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
3: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
4: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
0: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
6: Slachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
7: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
6: Mě město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nárdenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je pro

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týden v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje 100. narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalckého Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Náš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí, je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. A takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motocrossovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět.
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, aby se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motocross, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat,

0: vystupovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těmi nejlepšíma.
1: Hmm. Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Hmm. Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mhm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
0: Děkujeme moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Anežka tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Anežka, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná

0: na tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenc ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenc vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dodat, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: na
5: minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.

0: Ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
1: Vzhledem k tomu, že nejsem z Plzně nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby bohužel jsem se nechal ovlivnit.
2: Nevšim zase značky.
3: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
4: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
3: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
5: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou. A i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
3: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
6: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
7: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
6: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
8: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
9: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
10: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
6: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
7: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
6: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
11: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
6: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
12: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
6: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
13: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
14: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
13: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
14: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
15: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
16: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
17: Určitě je to důležité, protože záchody se tak nenajdou nikde.
2: takže si

0: myslím, že to je fajn.
1: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
2: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
3: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
2: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
4: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
2: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
3: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
2: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
5: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
2: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
6: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
2: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to

0: Pro vaši představu asi velikost 5 koruny ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
2: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
3: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je se skok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
5: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
6: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníku. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
5: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
7: No, ctím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
5: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
8: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
5: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
5: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
9: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme zde speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
5: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
9: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1975 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
5: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
9: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie React-EU výši 96 milionů korun.
5: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
4: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
10: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
11: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
10: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
11: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
10: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
12: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
13: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
14: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
10: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
11: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
4: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
15: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodní.

0: ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků, tak aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
1: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
2: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
3: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města a přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
1: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
2: Ani především tady část neměla na pravém břehu řeky Moravy. Revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
3: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
1: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
5: Schlachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
6: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
5: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné

0: školské zařízení vzájemně kontaktují a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září. To je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí. A chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svobota a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Hmm. Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Hmm. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Hmm. Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřán, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Hmm. Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek. Potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné. A jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její

0: život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jero Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace 20tníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
1: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
0: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, mm-hmm. kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
0: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba, proč se tady co jak